0: terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
1: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
0: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
2: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
0: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
1: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
0: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
2: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
0: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
1: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
6: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
3: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
8: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
9: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
3: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
10: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
0: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
11: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
0: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
10: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
0: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
11: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
0: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
12: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočas

0: Fotbalový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
14: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i
13: posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí. Takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji. Západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na
10: Moravu Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikového formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikového ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou, pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné, A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí Evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizovat.

Tady chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je, teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme a pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíšťatem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělý vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero Česa a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví.

0: Ví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
1: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
2: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
1: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková. Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned na lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasád

dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
8: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
18: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
8: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
17: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svého rodinného příslušníka nebo dítěte.
8: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
18: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
8: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem méně než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Hlavně jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, cestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic,
10: takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat, přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava.

české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3000.

0: 2650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
1: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
0: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No, já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
3: No, já si určitě myslím, že je to totálně špatně. Jako. Myslím si, že to je ranec, jako, že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit. No.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: Levnější by určitě mohlo být. Je to dost, no, si myslím, pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
10: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
4: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
11: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
4: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
10: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
4: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
12: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
13: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
4: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
12: Tady ta spolupráce byla nastavená, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
4: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
14: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
4: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
15: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
4: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
16: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
17: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
16: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
17: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
18: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
14: Strašně nás to baví,
13: takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát. V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se ona, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na
10: Moravu do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero Česa a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco?
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to je
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu, tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou.

0: tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším. A další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší. Takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá a když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně?
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo.

Otto Rothmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Lečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Josef Lečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Lečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Josef Lečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Lečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se

0: Cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: S
4: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
10: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední

0: obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
1: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
2: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
1: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
0: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
1: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
1: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavená, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekt. infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
8: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
9: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem.

0: MČS a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
1: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero Česá a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
0: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
0: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
2: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
0: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to To jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jinýho.
5: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
4: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
7: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
4: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to je
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodiny,

0: jiného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase nashledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty. Takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
16: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
17: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
16: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
17: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
16: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
17: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak Určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
16: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
17: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
16: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
17: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
16: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
17: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
16: jasně,
17: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně lidé to chodí, využívají to.
16: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
17: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
16: Abych měl ten výhled.
17: Přesně tak.
16: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
17: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás

0: týžní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
1: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
0: Výrazně lepší než v zimě.
1: Jo.
0: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijdu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
1: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
0: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
1: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
0: Děkuju.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
3: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích.

Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně

0: úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
10: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejít ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
10: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
10: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
4: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
13: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
10: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
4: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje tak, jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
10: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
14: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
10: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
15: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
10: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
16: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
17: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
16: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
17: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
18: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách probloud.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem méně než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Hlavně jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, cestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Dodačic,
10: takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, nebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není Statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to
1: v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně, letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Dotlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník.

sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně. Jako, myslím si, že to je ranec, jako, že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit. No.

0: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
1: Levnější by určitě mohlo být. Je to dost, si myslím, pro lidi.
2: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
3: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
4: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
3: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
5: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
3: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
4: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
3: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
5: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
3: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
4: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
3: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
6: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
7: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
6: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
8: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
6: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
7: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
6: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
9: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
10: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
6: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
9: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
6: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
11: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
6: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
12: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
6: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
3: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
13: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s ním konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
3: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
14: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
3: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
13: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
3: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
14: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku. výška pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
3: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
15: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
10: Hlavně
12: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecký

0: ke inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
1: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
3: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
4: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
3: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
5: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
6: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
7: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
3: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
4: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
3: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
8: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
3: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
9: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
3: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
10: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
11: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
10: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
11: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
10: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
11: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
10: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
11: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
10: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
11: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
10: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
11: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
10: jasně,
11: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
10: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
11: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
10: Abych měl ten výhled.
11: Přesně tak.
10: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
11: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
10: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
11: Výrazně lepší než v zimě.
10: Jo.
11: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
10: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
11: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
10: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
11: Děkuju.
10: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
13: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě.
14: a tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského

0: po roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
1: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
0: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
2: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
0: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
1: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, tak taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
0: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
2: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s funkcí fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
6: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
3: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
8: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
9: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
3: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
10: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
0: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
11: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
0: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
10: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
0: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
11: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
0: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
12: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné, já toho stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Tak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top a taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu, do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly. V těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé. Ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích. Takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.

0: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu Jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
1: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
0: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
2: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
6: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
3: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
8: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
9: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
3: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
10: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
0: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
11: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštěcem.
0: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
10: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
0: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
11: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
0: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
12: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika těch toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů nebo letní kino u Matoušů.

0: To už
1: muzeum
0: to
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum ano, v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák, Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je to naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od 2. dne už přišla na řadu atraktivní disciplína.

0: na přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
1: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
0: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
2: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
0: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
3: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
0: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
5: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
6: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
5: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
6: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
5: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
6: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
5: To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
6: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
5: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
6: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další.

0: další sedačku a vyjedou, takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
1: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
0: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
1: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
0: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
1: Abych měl ten výhled.
0: Přesně tak.
1: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
0: Je to tak, my hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok a jsme součástí Evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
1: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
0: Výrazně lepší než v zimě.
1: Jo.
0: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijdu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
1: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
0: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
1: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
0: Děkuji.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
3: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela, v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Tí je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
1: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
0: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Pro mě na Chojkoví

0: lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
1: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
3: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
2: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
4: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
2: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
3: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
2: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
5: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
6: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
2: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
5: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
2: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
7: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
2: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
8: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
2: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
0: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
9: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
0: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
10: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíšťatem.
0: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
9: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
0: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
10: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
0: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat do přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak Určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně.
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol
19: Brečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka je typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v

0: městě ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
10: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se

0: dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
1: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
2: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
1: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
0: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením cenám měla být levnější.
1: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
1: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
8: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
9: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku. Nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělý vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí, na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero Česa a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítáme, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat, přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam i vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už

0: a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
1: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
0: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
2: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
3: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
4: Určitě by mohli zlevnit, no.
5: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
6: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
0: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
7: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
8: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
7: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
9: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
7: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
8: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
7: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
9: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
7: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
8: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
7: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
10: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat

0: ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
1: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
2: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
1: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
1: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavená, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštěcem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
8: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
7: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
9: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
7: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci. strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát. V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, cestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku. Takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no. Ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě.
1: Ano.
0: Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné, A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky. To prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně?
16: To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Brečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili,

0: což by vlastně nemusel.
1: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
2: Určitě by mohli zlevnit, no.
3: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
4: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
5: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
6: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
7: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
6: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
8: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
6: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
7: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
6: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
8: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
6: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
7: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
6: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
9: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
10: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
9: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
11: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
9: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
10: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
9: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o

0: projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
1: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
2: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
0: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
1: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
0: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
3: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
0: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
4: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
0: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
5: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
6: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
5: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
7: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
5: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
6: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
5: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
7: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
5: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 150.

0: 55. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly. V těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé. Ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco?
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy a potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné, A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není na nuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně? To ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl.

díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech.
Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně. Jako, myslím si, že to je ranec, jako, že

0: Konstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
1: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
0: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
2: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
0: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
1: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou botanovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
0: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
2: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s funkcí fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce.

0: Olomouce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
1: Tady ta spolupráce byla nastavená a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
0: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
2: Další dvě, které chceme do vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
0: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
3: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
0: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
4: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
5: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
4: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
6: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
4: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
5: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
4: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
6: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomínám si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
4: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem méně než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Hlavně jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, cestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už

0: se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
1: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
0: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
1: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
0: Ano, ano.
1: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
0: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítáme, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
1: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
0: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
1: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
0: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
1: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou?
0: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
0: Muzeum
1: to je
0: v přírodě.
1: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
0: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
1: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
0: Určitě, budu se těšit.
1: Tak jo, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné, A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy.

0: výšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad Staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
2: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
3: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
4: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
0: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
5: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
6: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
8: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
9: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
8: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
9: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
8: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
9: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
8: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
9: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát Pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká, zábavná osvěta.
8: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
9: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
8: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
9: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
8: jasně,
9: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
8: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
9: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
8: Abych měl ten výhled.
9: Přesně tak.
8: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
9: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
8: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
9: Výrazně lepší než v zimě.
8: Jo.
9: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
8: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
9: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
8: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
9: Děkuju.
8: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
10: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
11: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečníka, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečník vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železobeton nebo ocel. pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě by jsme uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.

0: příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
1: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
0: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu Jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
2: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
0: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
1: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
0: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
6: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
3: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
8: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. to je teď výzva vyšla, takže tam se

0: přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
2: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
3: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
4: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
3: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
5: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
3: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
4: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svého rodinného příslušníka nebo dítěte.
3: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
5: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
3: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Plavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se vám, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, cestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej,
16: do Dačic,
10: takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
2: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou, pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný, ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí, jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory, samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále, takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kopce jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pocit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No, trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od 2. dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
16: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
17: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
16: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
17: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
16: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
17: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
16: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíle pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
17: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
16: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
17: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
16: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
17: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
16: jasně,
17: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
16: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
17: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
16: Abych měl ten výhled.
17: Přesně tak.
16: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
17: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí Evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
16: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
17: Výrazně lepší než v zimě.
16: Jo.
17: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
16: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
17: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
16: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
17: Děkuju.
16: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
18: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
19: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečníka. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečníka, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečník vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové

0: budí dojem toho, že jsme u moře a toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
1: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
2: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
1: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
3: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
4: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
3: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
5: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
3: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
4: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
3: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
6: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
7: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
3: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
6: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
3: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
8: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
3: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
9: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
3: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
1: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit nadále.

0: válku díky bezplatné online pohotovosti.
1: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
0: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
2: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lymskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
0: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
1: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
0: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
2: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního víčka, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
0: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů, jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidé mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní

0: příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
2: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin.
4: Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
5: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
4: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
5: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
4: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
5: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
4: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
5: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
4: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
5: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
4: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
5: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
4: jasně,
5: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně lidé to chodí, využívají to.
4: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
5: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
4: Abych měl ten výhled.
5: Přesně tak.
4: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
5: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
4: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bejvají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
5: Výrazně lepší než v zimě.
4: Jo.
5: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
4: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
5: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
4: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
5: Děkuji.
4: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
7: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky Královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který

0: Úpravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
1: V Toužimi máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
0: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
2: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
0: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
1: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
0: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
0: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
0: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
0: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
0: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou

0: Nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
1: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
2: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svého rodinného příslušníka nebo dítěte.
1: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
0: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomínám si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou.

0: prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí, na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
1: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
0: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
1: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
1: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
2: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
1: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
5: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
4: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
7: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
4: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat, přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pocit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili.

0: Nikova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
2: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
1: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
2: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
1: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
2: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
1: To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
2: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
1: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
2: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
1: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
2: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
1: jasně,
2: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
1: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
2: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
1: Abych měl ten výhled.
2: Přesně tak.
1: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a Vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
2: Je to tak, my hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok a jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Kart. Tak to je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
1: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
2: Výrazně lepší než v zimě.
1: Jo.
2: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
1: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
2: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
1: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
2: Děkuju.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
4: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun. Měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň na Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou botanovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky

0: Dopravní značení nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
1: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
2: Opět jedeme podle harmonogramu. A tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
1: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
4: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
1: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
5: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
6: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
7: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
8: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
7: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
9: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekt. infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lymskou boreliózu, třeba po kousnutí klíšťatem.
7: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
8: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí.

0: a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
1: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
2: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku, pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najetí si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, skivurvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze.
10: Hlavně
12: samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikový, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu do Dačic.
10: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to Muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si Muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám nartech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše kompozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam i vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned na lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Hmm. Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun se nastoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu Jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna, netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Respektovat, tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě.

0: Voz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
1: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
2: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
0: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
1: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
0: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
3: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
0: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
4: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
0: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
5: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
6: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
5: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
7: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuju si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
5: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
6: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
5: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
7: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního výčku. zánětka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace

0: samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujem za pozvání do Plzně. Doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky.
11: Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
13: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
13: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z Tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
16: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
17: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
18: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
16: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
18: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
16: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
19: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
16: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu, skončí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
19: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
16: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
20: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
20: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
20: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
20: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě tykom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to je
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není na nuka párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda, nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuju za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sákristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů, vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce a to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela.
19: Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být přeplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem, což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, to taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK.

0: letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
1: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
2: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
0: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet, a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
2: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
3: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
2: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
4: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
2: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
5: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
6: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
5: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
7: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním, infekční etiologie bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba po kousnutí klíštětem.
5: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
6: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
5: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
7: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
5: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
14: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i
13: posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
14: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
15: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy a kde letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí. Takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji. Západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
16: Skoro na Moravu, Dodačic.
10: Dodačic, takže i Morava. De facto jsme celorepublikového formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikového ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
17: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
18: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
19: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
17: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
19: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
17: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
20: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
17: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
20: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
17: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
21: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
22: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
21: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
16: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
23: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
16: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítali, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Brečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, že by to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň 2 Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěženým cenám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany

0: právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
1: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
2: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
1: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
3: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
4: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
5: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
4: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
6: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních infekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit. Vybavuji si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
4: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
5: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
4: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
6: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku a pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak v takové situaci samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
4: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že

0: tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
2: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
3: Pocity jsou neuvěřitelné, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
2: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
4: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
5: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
6: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
7: Tereza Tvarůšková!
8: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
9: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
10: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho, přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
11: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
12: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
9: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
13: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci.
14: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
9: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
15: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
16: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
9: A kdy letos ještě kapela po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
10: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí. Takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc Jihočeský kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mi, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji. Západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
17: Skoro na
10: Moravu Dodačic. Takže i Morava, de facto jsme celorepublikového formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikového ražení.
9: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
18: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
19: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
20: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
18: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lomem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
20: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
18: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
21: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
18: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
21: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
18: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
8: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
18: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
0: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
18: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
0: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhle tím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
18: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
22: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
18: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
8: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože, jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v... Už to není Selský dvůr u Matoušů. Tady musím být opatrná v Muzeu v přírodě. Ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás. Tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Rochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc. Vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech. Naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeňáky takový dáreček možná. A co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme ji dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum
0: to je
1: v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Ano. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom.

0: Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
1: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka, osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
0: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže To je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad Staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
4: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
13: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
14: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
15: Dobrý den.
2: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
15: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
2: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
15: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
2: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
15: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
2: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když v cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
15: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a Přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká, zábavná osvěta.
2: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
15: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
2: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
15: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
2: jasně,
15: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
2: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
15: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
2: Abych měl ten výhled.
15: Přesně tak.
2: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
15: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
2: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
15: Výrazně lepší než v zimě.
2: Jo.
15: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
2: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
15: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
2: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
15: Děkuji.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
16: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
17: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1930.

2022 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol, Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železobeton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotní jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: No levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Proměna Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena, myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň

0: Ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
1: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
2: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
3: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
2: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí. 70 z nich už se spojila přímo s lékařem, a to buď pomocí videohovoru, telefonátu nebo chatu.
4: Kteří pacienti jsou nejčastější a kterých to dává smysl, jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou infekční etiologie, tedy původu, tak jak třeba pacienti s bolestmi v krku, virovým onemocněním infekční etiologie, bronchitidou, čili zánětem průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
2: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
3: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
2: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
4: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná se třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
2: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazu, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.

0: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
1: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
2: A povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
3: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
2: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
4: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
5: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
6: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
7: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
8: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
9: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znám.
10: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Tak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
7: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
11: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
12: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
7: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
13: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
14: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
7: A kdy a kde letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
8: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mnoha, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
15: Skoro na Moravu do Dačic.
8: Do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
7: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
6: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
15: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
16: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly. V těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé. Ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
17: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí, na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čisté vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
15: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
17: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
15: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
18: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme promáhat v tom vzdělávacím procesu.
15: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
18: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
15: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraj přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
6: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
19: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
20: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
19: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
21: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
20: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
19: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
22: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
19: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za to.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Hmm. Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlčítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mažítka, osvěžítka lidé naleznou například

0: na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují, mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
2: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou a co vlastně dokážou. Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
2: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku. Někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný – dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. Spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
2: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
2: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
2: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet, třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
2: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
2: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi. Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná? Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě, jasně, to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to. Hmm.
2: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
2: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
2: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela, můžeme říct, už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost, tam už jsme opravdu hodně dlouho.
2: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnou nějaké frontě u vleku, jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
2: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi. Hmm.
2: Takže to je ta hlavní pozvánka. Klid, pohoda, není takový vedro a ještě se můžu vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
2: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Plečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: K postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve své 46 a celoroční o 322 korun na 4 korun na současných 4656 u půlroč 54. Město nezdraží
2: o míru
1: MHD jsou podle nich ještě v pořádku.
3: Jdu do práce autem?
4: Že je to totálně špatně, jako
5: myslím, že by mohlo být MHD.
1: Užívání Senior Expressu, ten až do letošního roku provozovali.
6: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa.
7: Lomy je park, který je středem městské části Plzeň Vaslovany. Starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou další konstrukci.
6: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení.
8: V 10. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu. Měli jsme takovéhle rozbouřené zábradlí, můžete si všimnout detailu na podlaze. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu toho amfiteátru.
6: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit především bezpečnější místo k relaxaci.
7: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavy a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
6: Obnova přinesla i připomínku místní stěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Vik o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
8: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotný vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že buď mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu.
7: Prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stíní.
6: Šlo na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi.

0: Silnice I/20 mezi Cou Praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je levé odbočovací pruhy.
1: V Toužimi máme v současné chvíli kosmová polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se by to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
0: Spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat a
2: respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na stáče z druhé strany, okamžitě má vozidlo právo. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená
0: Dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší
1: prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce.
0: Voz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, zdravotnictví. Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou, nejednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké.
3: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci
4: jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže mi připravil 8.
0: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologizované péče absolvovat přímo v kraji.
3: Tady ta spolupráce byla slyšet a zároveň vlastně je tady plán na právě té onkologie.
0: Vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnost
5: vlastně realizovat do toho portfolia přihlásíme a pak je to centrum
0: organizace urgentního příjmu.

0: km vlastně na pohotovost, kde potom další dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle fakticky se spojí s lékařem do 30 minut a ten s nima konzultuje prostě jejich zdravotní stav.
1: V průběhu prvního měsíce od spuštění se v Plzeňském kraji registrovalo zhruba 400 lidí, 70.
2: Jsou pacienti, kteří mají neohrožující akutní stav, většinou identitě s bolestmi v krku, virovým onemocněním průdušek. Pak jsou to oblast třeba kožních afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť v tomto ročním období objevit, usnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliozu, třeba pokousnutí klíštěcem.
1: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
0: Fakticky opravdu pacient ničí a svůj současný stav nebo svý.
1: Většina případů se týká na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla.
2: Byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba vysokou horečku, pokles horního víčka pravého oka, kdy to jako zavánělo poručení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku.
3: Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.
4: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horsk.
5: Sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme a jsem rád, že po 4 letech nám zase, jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se sam areál a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy doma bojovat o 8. titul mistra České republiky, pokud ho vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: V cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých.
9: Vždycky to je pro mě speciální, fakt to vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem.
5: A

0: a podpora fanoušků podél celé trati.
1: Se líbí to, že každý běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
2: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Sinkovi, že jo, komu jinému. No a atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
3: Tereza Tvarůšková!
0: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
4: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
5: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
6: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
7: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
4: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
8: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovéhle věci.
9: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
4: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
10: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
11: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
4: A kdy letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
5: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc jeho český kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
12: Skoro na
5: Moravu do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych jasně chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
4: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
0: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
13: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. Dva regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
14: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
15: Daří se měnit za chodu

0: tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí, na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
1: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
0: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
1: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
2: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
1: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
2: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
1: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod, peloidů a dalších přírodních léčivých zdrojů. Setkání v Mostě tak jednoznačně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický

0: kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
1: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
2: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
3: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Varuňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku. 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku. Takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no. Ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme. Tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v Muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje Rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to Muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za tebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Teda? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po dvou letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, na co lidi přijdou.
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou v hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který půjde pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala? Třeba na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni. Města jsou prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlčítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejsku do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá. No. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozice je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. Prostě my jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné. A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice, sestavená výhradně studenty VUT, vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3 až 5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna. Teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě. Dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo. Ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovku nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti, máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: Hmm. To ty děti dneska vyžadujou, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pexeso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty mohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti s rodiči bez problémů vyjedou, je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: Hmm. S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Hmm. Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. To je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezu lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: A vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuju.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba, oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol
19: Bračník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě pražská MHD je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce zdražovat. Ke zdražení došlo už v roce 2024, kdy se cena 30-minutové jízdenky zvýšila z 20 na 24 korun, měsíční předplatné o 38 korun na 546 a celoroční o 322 korun na 4574. Nešlo přitom o konečné ceny. V lednu roku 2025 došlo k dalšímu navýšení ceny celoročního předplatného o 1,8% kvůli DPH. V praxi to znamenalo o 82 korun na současných 4656. U půlročního předplatného se cena zvedla o 48 korun na 2694 a u měsíčního o 8 korun na 554. Město nezdražovalo až v poslední době.
2: V první části období, když jsme ke zdražení přistoupili, tak výrazně pod úroveň tehdejší inflace. Tu jsme propsali tehdy zhruba z poloviny a to poslední zdražení bylo pouze o míru zvýšení daně na jízdné.
1: Jaký mají dnes Plzeňané názor na současné ceny za MHD? Jsou podle nich ještě v pořádku nebo se jim zdají přemrštěné?
3: No já si myslím, že by mohlo být předplatné levnější a tím pádem by bylo méně aut v ulicích ve městě. Myslím si, že i tu rodinu to potom víc zatěžuje, když musí platit opravdu dvě plnohodnotné jízdenky třeba pro dospělí a potom ještě pro děti, když chodí do školy. No. Takže určitě bychom uvítali, kdyby to bylo levnější, protože muž vlastně díky tomu jezdí do práce autem. Což by vlastně nemusel.
4: No já si určitě myslím, že je to totálně špatně, jako myslím si, že to je ranec, jako že to je dost.
5: Určitě by mohli zlevnit, no.
6: Já si myslím, že by mohlo být MHDčko levnější.
7: Levnější by určitě mohlo být, je to dost, no, si myslím pro lidi.
1: Kromě předplatného zdražilo v roce 2023 také využívání Senior Expressu. Ten až do letošního roku provozovaly plzeňské městské dopravní podniky. Z původních 30 korun cena stoupla na 50. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Nové schodiště, pevné slunečníky, opravené chodníky i terasa přímo nad jezírkem. Park Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech prošel v uplynulých měsících další fází obnovy.
9: Chvojkovo lomy je park, který je středem městské části Plzeň dva Slovany a obnova parku si to zasloužila. Staré chodníky, starý beton, nebezpečné zábradlí ze 70. let prošlo obnovou, vyměnili jsme za modernější konstrukci.
8: Rekonstrukce začala už na podzim loňského roku přípravnými pracemi. Následovaly statické posudky, přeložka elektrického vedení a na jaře samotná obnova prostoru kolem jezírka.
10: Základní idea toho návrhu vycházela ze samotného toho parku, který v 90. letech byl vlastně přetvořen do takového motivu moře. My jsme ten motiv toho moře uchopili a vlastně vytvořili jsme takovéhle rozbouřené zábradlí. Můžete si všimnout detailu na podlaze, která je vlastně striážovaná ve tvaru vln. A vrátili jsme sem původní venkovní scénu od pana umělce Miroslava Hrubce, která se nacházela místo toho amfiteátru.
8: Vedení druhého obvodu chtělo proměnou parku vytvořit pro návštěvníky nejen příjemnější, ale především bezpečnější místo k relaxaci.
9: Najdete tu nově schodiště, opravené chodníky, nové lavičky, pobytové herní prvky a myslím si, že cílem bylo vytvořit prostředí, kde se všichni budou rádi potkávat a sem rádi vracet.
8: Obnova přinesla i připomínku místní historie. Ve valu jezírka byly umístěny dvě nové pamětní desky. Jedna připomíná úspěšného trenéra plzeňské Viktorie Pavla Vrbu, druhá informuje o unikátním keramickém majáku, který je s místem neodmyslitelně spojen. Novinkou Chvojkových lomů jsou i unikátní deštníky.
10: Jsou to vlastně kovové deštníky se zelenou střechou, aby jsme klidnili jako klima celého toho prostředí. Víme, že tady vytváříme velkou betonovou prochu, taky proto jsme sem chtěli dát nějakou zeleň. Vytváří samotatný stín. Ty nazvedlé pódia vlastně můžou vypadat jako takový lehátka, že budí dojem toho, že jsme u moře. A ty deštníky mají svod uvnitř toho slavního sloupu, který vrací vodu do jezírka.
8: Pro mě na Chvojkových lomů touto rekonstrukcí rozhodně nekončí.
9: Určitě vyměníme herní prvky pro děti, protože je tu taková sestava staršího typu. Kulturní scéna Netopír by si zasloužila nové sezení, určitě mlatové chodníčky a víc květin a stromů, aby to tady dobře stínilo.
8: Poslední fáze rekonstrukce přišla na téměř 9 milionů korun bez DPH a byla plně financována z rozpočtu Slovanské radnice. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Silnice I/20 mezi Toužimí a Třebouní dostává nový povrch. Důvodem opravy jsou praskliny a zhoršený stav vozovky. Součástí prací je také úprava křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy.
11: V Toužimí máme v současné chvíli kompletně položenou ložnou vrstvu i na čtvrté etapě a v současné chvíli se dělá přestavba křižovatky Kosmová Polikno. Prakticky až dojde k přestavě celé křižovatky, tak se položí poslední obrusná vrstva, aby to bylo v rámci celé té stavby položené jednotně.
5: Podle dopravního experta je právě tento úsek důležitým spojením mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Řidiči by proto měli při cestě počítat s časovou rezervou a sledovat aktuální dopravní značení.
12: Tvrdě respektovat dopravní značení, nepřejíždět ho na červenou. Musíme si uvědomit, že se může stát, že z druhé strany okamžitě má vozidlo právo přednosti v jízdě a vznikne okamžitě špunt. Druhá věc, respektovat ostatní účastníky silničního provozu, to znamená respektovat dělníky na stavbě.
5: Po dokončení má oprava přinést řidičům bezpečnější a plynulejší průjezd tímto důležitým tahem. Samotné práce zatím pokračují bez větších komplikací.
11: Opět jedeme podle harmonogramu a tady u té stavby nemáme absolutně žádný prostoje a i na této stavbě paradoxně řešíme spíše méně práce, kdy naopak ta stavba by oproti vysoutěžením se nám měla být levnější.
5: Oprava za zhruba 43 milionů korun má být hotová nejpozději v září. Do té doby bude provoz v místě řízen částečně semafory. Martina Straková, televize ZAK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Karlovarskou krajskou nemocnici, kde s vedením kraje jednal o projektech, které mají zlepšit zdravotní péči v regionu. Jedním z hlavních témat byla připravovaná základna letecké záchranné služby. Při návštěvě si prohlédl také heliport.
13: Viděl jsem vlastně to, jak má dnes připraven heliport, skvěle připraven vlastně pro leteckou záchrannou službu, protože to nás čeká. Brzy, tak jak vláda rozhodla, tak v rámci Karlovarského kraje bude nová stanice letecké záchranné služby, kterou bude zajišťovat tedy armáda.
14: V současné době vlastně probíhají jednání s ministerstvem obrany, probíhá jednání se státním podnikem letecké opravny Malešice, takže my připravujeme další jednání. Za nás asi je důležité říct, že my pokračujeme na výstavbě základny, která by mohla být hotová na konci roku 2027, začátkem roku 2028.
5: Ministr se seznámil také s fungováním komplexního onkologického centra, které vzniklo ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a nemocnicí Na Homolce. Pacienti tak mohou část specializované péče absolvovat přímo v kraji.
13: Tady ta spolupráce byla nastavena a myslím, že funguje, tak jak jsem měl možnost slyšet a zároveň vlastně je tady plán na, řekněme, rozvoj právě té onkologie i nějaká výstavba vlastně nového pavilonu.
5: Nemocnice zároveň připravuje vznik dalších specializovaných center, která mají rozšířit možnosti léčby přímo v Karlovarském kraji.
15: Další dvě, které chceme vlastně realizovat do toho portfolia, je onkourologické centrum. To je teď výzva vyšla, takže tam se přihlásíme. A pak je to centrum pro léčbu kolorektálního karcinomu.
5: Pokračuje také modernizace urgentního příjmu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu a zatím podle plánu.
16: Nicméně ano, bude se blížit doba, kdy budeme potřebovat nějakou schovývavost, ale pevně věříme, že ten záměr je společný, to znamená kvalitní péče.
5: Jednání otevřelo klíčová témata dalšího rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji. O dalších krocích budou ministerstvo, kraj i nemocnice dál společně jednat. Martina Straková, televize ZAK.
8: Plné čekárny, hodiny strávené s horečkou mezi ostatními nemocnými nebo složité dojíždění z odlehlých obcí. Realita, kterou v Plzeňském kraji zažil snad každý, se stává minulostí. Obyvatelé se totiž mohou s lékařem spojit na dálku díky bezplatné online pohotovosti.
17: Hlavním cílem bylo ulehčit našim nemocnicím, kde v současné době jsou pohotovosti. Je velmi důležitý, aby vlastně pacienti nemuseli cestovat několik kilometrů vlastně na pohotovost, kde potom delší dobu vlastně sedí v čekárně. Takhle

0: afekcí, to znamená onemocnění kůže, která se mohou obzvlášť na to ročním období objevit. Vybavu si celou řadu konzultací, které se týkaly kousnutí hmyzem a nebo nějakou malou alergickou reakcí na to kousnutí, podezření na lémskou boreliózu, třeba po kousnutí klíštětem.
1: Jednou z největších předností projektu je možnost využít službu naprosto odkudkoliv.
2: Fakticky opravdu pacient může být kdekoliv v zahraničí a spojí se s lékařem a konzultuje svůj současný stav nebo svýho rodinného příslušníka nebo dítěte.
1: Většina případů se týká spíše běžných problémů, které lze vyřešit na dálku. Lékaři už ale zažili i situace, kdy rychlá online konzultace pomohla zachránit život.
0: Ten pacient uváděl příznak, který on sám považoval za takový jako ledabilý, když to řeknu tak nějak zakulaceně, a byl medicínskou úhlu pohledu velmi závažný a mohl by znamenat třeba závažné neurologické onemocnění. Vzpomíná si třeba na bolest hlavy, vysokou horečku, pokles horního výčku pravého oka, kdy to jako zavánělo nebezpečnou třeba infekcí centrálně nervového systému, tak takové situace samozřejmě urgentní doporučení ošetření v nemocnici.
1: Lékaři tak zdůrazňují, že online pohotovost slouží pro lehčí zdravotní potíže. V případě úrazů, obtížného dýchání nebo podezření na infarkt je však stále nutné okamžitě volat linku 155. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: A to už je opravdu vše. Přejeme vám příjemný zbytek dne a užijte si následující pořady.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnil 36. ročník mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross-country.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou tři dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross-country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to

0: To našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
1: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Sinkovi, že jo, komu jinýmu. No a atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
2: Tereza Tvarůžková!
3: Plzeň opět přivítala oblíbenou kapelu Po přechodu. Fanouškům naservírovala energickou show plnou chytlavých kytarových tónů a skvělé atmosféry.
4: Náplavka u řeky Mže ožila ve čtvrtek 23. července poctivou muzikou pod širým nebem. Do Plzně opět zamířila oblíbená kapela Po přechodu, která sebou přivezla pořádnou porci roku a dobré nálady.
5: U řeky je výborná atmosféra, to prostě ty vlny, jak to šplouchá to do té naší muziky. Ta naše muzika je taková, bych řekl, že pozvolná, převaluje se, hezky odvaluje se. A to do toho přesně jakoby jde, takže to je jako parádní.
6: Něco neuvěřitelného, co tady budeme dokazovat. Já jsem ten poslední, úplně ten nejmenší, nebudu ani vidět pomalu. Klávesy, to znáte.
7: Rikot kytary bude slyšet, si myslím, až někam ku Praze. Jinak samozřejmě super a děkujeme za pozvání do Plzně a doufám, že si to tady užijeme všichni.
4: Kapela, kterou v roce 2018 založil bubeník František Bárta s kytaristou Jaroslavem Podkulem a po boku táborského kytaristy a zpěváka Pavla Šafránka si rychle získala své publikum, nabídla Plzeňanům opět hity světových zpěváků.
8: My hrajeme takzvané staré fláky. Ale ono to tak není úplně pravda, ale třeba, nevím, kapely Free, Pink Floyd, ZZ Top, taky kapely, ale i novější něco hrajeme, třeba Metallica a takovýhle věci.
9: Strašně nás to baví, takže doufám, že oslovíme i posluchače tady v Plzni.
4: A to se kapele podařilo. Její letošní koncert v Plzni, který se letos už nevešel do nabitého programu festivalu Na ulici, přilákal k břehu plzeňské řeky mnoho fanoušků. A všichni se shodli, že šlo o perfektní energický večer, který roztančil nejednoho z nich.
10: A moc se mi to líbí, těšila jsem se a je to moc super.
11: Dneska je to tady super, je to docela zajímavý a mě teda překvapilo, že se tady něco takhle skvělého vůbec děje. A nejlepší koncerty jsou takhle v létě právě pod širým nebem a nejlepší jsou v Plzni.
4: A kdy letos ještě kapela Po přechodu plánuje zahrát? V západních Čechách to bude už na konci srpna, konkrétně 29. a to v Dolní Lukavici u Přeštic.
5: To je nějaká zábava při nějakému velkému výročí, takže to by mohla být hezká akce. Tady vlastně hrajeme poprvé, teďka vlastně budeme mít víc Jihočeský kraj. Vlastně jsem chtěl zmínit, že my jsme překročili hranice okresu, že my jsme, říká se mná, že jsme kapela okresního až krajského formátu a my už říkáme, že jsme celorepublikovýho, necestujeme i mezi kraji, západočeskej, středočeskej, jihočeskej.
12: Skoro na
5: Moravu do Dačic, takže i Morava, de facto jsme celorepublikovýho formátu. No, to bych jasný. Chtěl zdůraznit pro některý muzikanty z tábora, že my jsme vlastně už dneska celorepublikovýho ražení.
4: Koncerty pod širým nebem mají prostě neodolatelné kouzlo a spojení s živou rockovou muzikou slibuje skvělý letní zážitek. Z Plzně pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
3: V rámci programu Spravedlivá transformace se setkali zástupci Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a 5 projektů, aby ukázali, jak podpora Evropské unie mění Karlovarský a Ústecký kraj.
13: Vodík, děti, uhelný lom a léčivé prameny. Tato slova padla na mediálním setkání, které se uskutečnilo na hypodromu Most v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. Zástupci 5 projektů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj ukázali, jak podpora z Evropské unie v praxi mění Karlovarský a Ústecký kraj. 2 regiony, které dlouho nesly důsledky těžby uhlí, průmyslové minulosti a strukturálních problémů.
14: Spravedlivá transformace vlastně přišla cirka kolem roku 2020. Evropská komise vlastně viděla, že je potřeba pomoct takzvaným uhelným regionům, které prochází nějakou změnou. Ta změna je samozřejmě zavírají se doly, v těch dolech pracovali lidi, v tom okolí vlastně žijí lidé, ekonomika toho území je hodně v tu chvíli nabouraná, takže je potřeba pomoct.
15: Daří se měnit za chodu tu krajinu bývalou, prašnou, šedou, byť zaměstnávající tisíce lidí na úžasnou zónu plnou přírody, krásně čistý vody, vhodnou pro turismus. Je to moc hezký si tady o tom povídat a poslouchat a taky říkat ty svoje představy.
13: Důkazem toho, jak dalece se transformace Ústeckého kraje daří, je třeba projekt Green Mine, který pracuje s uhelným lovem ČES a na Mostecku. Území, které desítky let formovala těžba, se má postupně proměnit v prostor pro rekreaci, vzdělávání, nové pracovní příležitosti, výzkum, energetiku, inovace i návrat přírody.
15: Obrovsky se nám daří přetvářet tu bývalou krajinu právě na tu jezerní oblast. Jezero Most, jezero Milada, jezero Barbora, v budoucnu jezero ČSA a další a další. Druhá věc, myslím, že se nám strašně daří v oblasti školství.
13: Mediální setkání představilo krom jiných třeba projekt nazvaný Region Univerzitě, Univerzita regionu, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
12: Je to projekt zaměřený vlastně zejména na investice do lidí, nikoli investice do betonu. Zahrnuje celou škálu aktivit, které právě směřují k různým cílovým skupinám v rámci Ústeckého kraje, které nepatří k těm běžným cílovým skupinám, které by univerzita vlastně obstarávala. To znamená, nejsou to naši studenti, ale jsou to žáci základních škol, středních škol, jsou to učitelé na základních středních školách, jsou to žáci šikovní, ale jsou to nebo talentovaní, jsou to ale žáci i méně šikovní, slabší, kterým všem se snažíme pomáhat v tom vzdělávacím procesu.
13: Projekt Region Univerzitě, Univerzita regionu končí v roce 2027. Některé aktivity se ale osvědčily natolik, že v nich univerzita bude pokračovat.
12: Třeba bude fungovat nadále Centrum pracovního uplatnění, to znamená, kde pomáháme s kariérovým poradenstvím těm žákům a studentům. Stejně tak určitě nadále bude fungovat znalostní hub, kde nabízíme zase celou škálu vlastně aktivit, které pomáhají úředníkům v praxi, které pomáhají k jejich vlastně erudovanému rozhodování. Takže to vzdělávání vlastně my myslíme skutečně velice široce.
13: Karlovarský kraj na mediálním setkání v Mostě mimo jiné prezentoval svůj projekt Centrum lázeňského výzkumu, který kraji přináší 18 nových výzkumných pracovních míst a ambice vědecky ověřovat účinky minerálních vod. Setkání v Mostě značně prokázalo, že evropské fondy nepopiratelně pomáhají a přispívají k motivaci lidí do obou regionů jezdit a trvale v nich žít.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
16: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
17: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
16: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
18: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakážet jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
17: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami.

0: těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
2: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, milí diváci. Rád bych teď přivítal všechny filmové fanoušky u dnešního interview, protože jak jste možná sami právě teďkom poznali, je tady u nás na návštěvě ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, Eva Vrňková-Košařová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Evičko, prosím tě, finále bude?
1: Bude, to je zásadní zpráva, ano. Řekneme to hned na začátku, 39. ročník se uskuteční od 25. do 30. září, takže můžete si psát do diářů.
0: Super, takže já předpokládám, že nás čeká samozřejmě obrovská nálož zajímavých hostů, zajímavých filmů a tak dále, veškerý doprovodný program.
1: Přesně tak.
0: Nevím, jestli můžeš prozradit něco.
1: Zatím úplně ne, ale můžu říct, že už se to chystá, takže ano, je to v běhu, hosti už se hlásí, takže určitě všechno bude.
0: Dobře, ale my jsme tady hlavně proto, abych se zeptal na letní filmové večery, které festival Finále pořádá. Je to taková předochutnávka před festivalem, tak jestli nám můžeš říct, jak to letos vypadá?
1: Letos to vypadá dobře, jak jinak samozřejmě v létě. Ano, je to taková naše letní tradice, takový off program, který děláme už několik let. Já to vždycky říkám, že my jsme začali vlastně v době covidu, když všichni už na nás naléhali, pojďte, už strašně moc potřebujeme nějakou kulturu, a tehdy to šlo jenom venku, takže jsme začali postupně s těmito letními akcemi a vlastně jsme si mysleli, že po covidu skončíme, no, ale ona těch diváků chodilo tolik a ta oblíbenost byla taková, že jsme se rozhodli, že nám teda ty letní akce zůstanou. Pravda, trochu jsme si tím zavařili, protože samozřejmě děláme ty letní akce v době, kdy je i nejvíc práce na festivalu, ale máme rádi a jsou oblíben stále, takže máme opět mnoho míst, kde promítáme, tak mezi těmi tradičními určitě oblíbenými je to kafe Smetanka na náměstí Milady Horákové. Opět promítáme v pivovaru v Černicích, promítáme opět v plzeňském Prazdroji, promítáme v, už to není Selský dvůr u Matoušů, tady musím být opatrná, v muzeu v přírodě, ano, ale stále to se jmenuje rodinné kino u Matoušů pro nás, tak kdo by nevěděl, teď je to muzeum v přírodě v Plzni v Bolevci. No, abych na něco nezapomněla, máme i nové místo a to je Červený Hrádek. No a pak musím zmínit určitě také amfiteátr, ale já tě nechám se ptát, ať tě neřeknu všechno za sebe.
0: Lochotínský amfiteátr, to je docela zajímavý, protože to je vlastně místo přímo určený pro letní kino.
1: Ano, ano.
0: A co se tam vlastně chystá? Co jste pro nás připravili?
1: Ano, je to velká věc, vlastně do amfiteátru se vracíme tuším po 2 letech, naposled jsme tam promítali Vlny Jirky Mádla a ten amfiteátr byl opravdu narvaný, takže to bylo skvělý a všichni tam chtí, ale my vždycky říkáme, točte ty filmy, který ten amfiteátr naplní. No a letos ve spolupráci s Plzeňskou teplárenskou a s městským obvodem Plzeň 1 jsme se rozhodli, že připravíme pro Plzeň nějaký takový dáreček možná, a co jiného tam v letošním roce promítat, než film Někdo to rád v Plzni. A ten dáreček je ten, že vlastně tahle projekce bude pro Plzeňáky, no tak samozřejmě nejenom pro Plzeňáky, pro všechny, kdo budou chtít přijít úplně zdarma.
0: To je myslím moc pěkný. Ostatně, když už mluvíme o tom vstupným, jak na ty letní večery vlastně diváci to vstupný si zařídí?
1: Určitě je úplně ideální přes naše stránky www.festivalfinale.cz a rovnou, když to řekneme teda souhrně ke vstupenkám, tak my vždycky se snažíme držet i oproti jiným kinům ty ceny hodně nízko, protože chceme, aby spíš ty lidi přišli víckrát, aby opravdu každý měl šanci na tu kulturu chodit. Takže máme vstupenky za 150 korun a vlastně do rodinného kina k Matoušům je to za 110 korun a pro děti za 90 korun.
0: Festival má samozřejmě i svoji aplikaci, jestli nám o ní můžeš něco říct.
1: Určitě, ale tu prosím využívejte až na festival samotný. Ale ano, je to tak, vlastně ta aplikace pojme spoustu věcí. Jednak jsou tam neustále novinky, jsou tam hosté, jsou tam články, jsou tam s nimi rozhovory. Samozřejmě se přes aplikaci dají kupovat lístky, můžete si dělat svůj podrobný program a tak dále. Takže aplikace je opravdu v posledních letech velmi oblíbená.
0: Když se vrátím k těm letním filmovým večerům, jak vlastně vybíráte filmy pro tyhle ty večery? Musíte vybrat něco, Na co lidi přijdou?
1: To sice jo, ale my se vlastně snažíme tu dramaturgii dělat trochu jinak, než třeba i ostatní letní kina. Jednak i proto, že my jsme tuhle akci začali dělat a nechtěli jsme dělat tak jako ty klasický letňáky, že prostě postavíme plátno na náměstí a budeme promítat tam. Ale i proto my si vybíráme takový místa, které jsou třeba trošičku něčím zvláštní. Rádi se spojujeme s nějakými dobrými gastroprovozy. A potom i tu dramaturgii se vždycky snažíme přizpůsobit tomu danému místu na míru. Takže jsou to filmy nejenom české, jak by se mohlo zdát od Festivalu českých filmů. Jsou to filmy i zahraniční a jsou to filmy, které opravdu jsou ty nejnovější. Takže myslím si, že maximálně opravdu ten uplynulý rok a u těch českých filmů se snažíme, nebo teď už nemusím říkat, jenom snažíme, když je ten program hotový, tak jsou to filmy, které skutečně třeba mají premiéru pár dní nebo pár týdnů před tím uvedením právě tady u nás na těch letních filmových večerech. A když budu konkrétní hned, tak můžu zmínit určitě třeba film velmi očekávaný komedii Bardotky s Dášou Havlovou, Evou Holubovou, Pavlínou Pořízkovou hlavních rolích, který jde do kin vlastně teď a hnedka v zápětí bude k vidění jednak v restauraci Roští v Křimicích, který jsem nezmínila, když v tom výčtu míst, tak to by bylo určitě škoda zapomenout, velmi oblíbené místo, a jednak právě v plzeňském Prazdroji. Nebo je to drama Bojovník, také takový velkofilm, velmi očekávaný český, který uvedeme také v plzeňském Prazdroji, a to je skutečně film, který bude pár dnů po své premiéře právě sem k nám.
0: Mm-hmm. Samozřejmě já vím, že během těch letních večerů jsou nejoblíbenější dětské filmy. Jak jsem říkal, teda už to není statek u Matoušů, nebo letní kino u Matoušů.
1: Muzeum v přírodě.
0: Je to muzeum v přírodě, ano. Zapamatovat si muzeum v přírodě. Takže na jaký filmy by si nás pozvala třeba? Na ty dětský, protože já se musím přiznat. Přátelé, i já rád se dívám na dětské filmy.
1: No, kdo ne, že jo, to je jasné. A určitě i tady vlastně se snažíme tu dramaturgii stavět trošičku jinak. Nechceme vlastně uvádět jenom takové ty klasické americké animáky, které mohli diváci vidět v multikinech v průběhu roku. Takže spíše se zaměřujeme v některých případech i na evropskou kinematografii nebo na evropské dětské filmy. My jsme si na začátku říkali, tak pojďme to zkusit, ono třeba nepřijde moc diváků, ale zjistili jsme, že je to trošku díra na trhu tím, jak tady vlastně v Plzni nemáme to klasické kino a tyhle filmy se k divákům úplně běžně třeba v těch multikinech ani nedostanou, tak ten hlad skutečně zrovna po těchto filmech je velký. Takže tam máme třeba norský animák Mambo Jumbo, máme tam samozřejmě i české filmy, začínáme Princeznou stokrát jinak, máme tam, myslím si, že tam budeme mít dánský film, francouzský animák Tajemství síkorek, na ten já osobně se hodně těším, a další, samozřejmě jsou tam i filmy, máme třeba tam film, který je vlastně první adaptací animovaného filmu, Jak vycvičit draka, tak tohle je hraná adaptace, to je taková zvláštnůstka, takže na to vím, že se taky děti hodně těší, takže ta dramaturgie skutečně i u těch rodinných filmů je velmi rozmanitá. A když jsme u toho rodinného kina, tak máme v letošním roce jednu takovou zvláštnost nebo novinku, že vlastně po celou dobu těch letních kin dětských necháváme děti hlasovat o posledním snímku, který budeme uvádět. Takže to bude buď český cukrkandl, anebo to bude zahraniční film, animák Rally od Paříže k pyramidám. Takže děti můžou hlasovat, co vlastně na tom posledním promítání uvidí, a zároveň musím třeba už pozvat teď, že na tom posledním promítání bude pro děti připravena i dětská dílnička, kde si budou hodinu před projekcí vyrábět filmový deník.
0: Evo, já ti moc děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Doufám, že přijdeš ještě před začátkem festivalu.
1: Určitě, budu se těšit.
0: Tak jo, děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A s vámi, naši milí diváci, se těším zase naschledanou u dalšího interview.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Jste odpočati po dovolené, nebo se na dovolenou ještě těšíte, nebo jste před dovolenou i po dovolené. Každopádně letní klid asi cítíme všichni, prázdnější, najít parkovací místo je teď snazší a tak nějak se na sebe všichni víc usmíváme, nebo minimálně společně trpíme vedrem. Věřím, že těch úsměvů je ale přeci jen víc. A pokud ne, třeba se vám na rtech objeví u dobrých zpráv. Výlet do hlavního města patří u většiny rodin ke každoroční tradici. A dobrou zprávou je, že pokud vyrazíte v letním období, čeká na vás v Praze osvěžující novinka.
1: Celkem 47 mlčítek a osvěžítek teď v pražských ulicích pomáhá zvládat letní vysoké teploty. Jedno zařízení spotřebuje zhruba 18 litrů pitné vody za hodinu a chytrý systém ho spustí automaticky, jakmile teplota ve městě přesáhne 23 stupňů.
2: Mlžítka fungují na principu centrálním, kde se spouští při teplotách vyšších než 23 stupňů a osvěžítko se lidi mohou zmáčknout sami, zmáčknout čudlíček a voda teče. Většina z nich je v centrální části města, ale jsme i na okrajích, například Řepy nebo Čakovice.
1: V Praze jsou ale i místa, kde lidé najdou osvěžítko a mlžítko v jednom. Příkladem je ulice Milady Horákové hned u tramvajové zastávky Hradčanská. Letos se ale nová mlžící tryska objevila i na samotném Pražském hradě. Stojí na druhém nádvoří hned vedle historické Kólovy kašny a má speciální design, který citlivě navazuje na původní prvorepublikový poklop od architekta Juže Plečníka. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka se navíc lidé vody nemusí bát. Do zařízení proudí klasická pitná voda z vodovodního řadu.
2: Nikdo se nemusí bát se osvěžit, natočit si vodu třeba do plastové láhve, anebo možnost třeba pejskům do mističky, takže vše bez problémů, kvalitní pražská voda. Naše mlžítka a osvěžítka lidé naleznou například na Google mapách nebo na mapách CZ a zadají si heslo mlžítko, osvěžítko a ty body se tam ukážou.
1: Jemné kapičky vody absorbují teplo z okolí a sami se přeměňují na páru, čímž vzduch ochlazují. Mlžítka tak účinně snižují prašnost a zvyšují vlhkost. Celý systém navíc monitoruje digitální řídící jednotka přes rádiovou síť. Marek Tereba, Televize Praha.
0: Víte, že vesmírem krouží družice, která je dílem českých studentů. Jak do kosmu dorazila a jaký je její úkol?
3: Nová studentská družice Kostka z brněnského VUT úspěšně obíhá Zemi. Samotnému startu ale předcházela obrovská nervozita a bezesné noci celého týmu.
4: No, nespalo se mi úplně klidně, nervozita tam je velká. Snažil jsem se samozřejmě odpočinout, co nejvíc to šlo, ale před takovou velkou událostí, na kterou jsme se nejen já, ale celý tým těšili poslední 3 roky v zásadě, moc klidu to člověku nedá, no. Teďka je to takový klid před bouří, ale jak to všechno vletí nahoru a budeme čekat na to, jak se podaří první kontakt a první operace, to si myslím, že přesně v tu chvíli ta velká nervozita nakopne.
3: Kvůli finálnímu testování softwaru a komunikace tvůrci v podstatě obětovali veškerý volný čas.
5: Jsme tady vlastně ve škole byli i celý víkend, kde jsme chystali vlastně první provoz té družice. Testovali jsme hlavně software a tu bezdrátovou komunikaci.
3: K obrovské únavě se pak přidal i strach z nejhoršího možného scénáře, jestli raketa svůj start zvládne.
6: Strach je vždycky z takových jako událostí, jakože vybouchne raketa při startu nebo tak, ale ta je šance poměrně nízká. Samozřejmě se nemůžu dočkat na první kontakt s družicí, až vlastně si získáme nějaké první data, nějakou informaci o tom, že vše v pořádku, jak má být.
3: Nejhorší obavy se naštěstí nenaplnily. Celý sál s napětím sledoval oficiální celosvětový přenos a čekal, co se na obrazovkách v klíčový okamžik objeví.
5: Tak naše pozice jsou super, že jsme během toho streamu vlastně mohli i přímo vidět ten vypouštěč, ve kterém je ta naše kostka, bylo tam vidět to naše logo, takže to jsme samozřejmě nadšení, že to je vidět přímo na tom oficiálním streamu SpaceX a jsme zvědaví, co se bude dít. Ten pozit je jako skvělý, je to pro nás signál, že když se studenti dají dohromady a mají na to dostatek znalostí a podpory a disciplíny a všeho, tak jsou schopni postavit i vlastní družici. My jsme z toho nadšení.
3: Bezprostřední emoce prožívalo přímo na místě i vedení univerzity. Pro rektora VUT má celý projekt velmi osobní rozměr.
7: Je to naprosto neuvěřitelné, je to úžasné A já hlavně musím říct, že jsem strašlivě hrdý na naše studenty, že tohle to všechno dokážou. A co vlastně dokážou? Protože když vzpomínám na začátky, kdy před 3 lety se tento tým tvůrčích aktivit v oblasti vesmíru zakládal, tak bylo to trochu science fiction. A já musím říct osobně, že mě se tím plní také můj sen, protože já jsem studoval letecké inženýrství, ale ten můj prvotní zájem byl právě přesně o vesmírné inženýrství.
8: To, co před lety vzniklo jako sen, se v červenci 2026 stalo skutečností. První družice sestavená výhradně studenty VUT vzlítla do vesmíru. Přejeme jí hodně štěstí. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
0: Víte, jak vypadají závody parašutistů? Náš kameraman byl na nedávném mistrovství na každém kroku s parašutisty, takže dobrá zpráva je už to, že se nám v bezpečí vrátil na zem.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
14: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
9: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
9: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pokud uvažujete, kam vyrazit na výlet, třeba pro vás bude inspirací povídání o šumavském špičáku. Nabízí procházku, zážitky pro celou rodinu i sport a adrenalin. Uprostřed horkého léta možná hledáme osvěžení třeba na horách a my si budeme povídat teď s ředitelem šumavského špičáku Honzou Kasíkem. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Na šumavském špičáku je taky takový horko jako tady u nás?
16: Naštěstí tolik ne. Pořád se držíme tak o 3-5 stupňů chladněji než tady ve městech, takže je to příjemnější.
0: Pro vás byla dřív stěžení zimní sezóna, teď se mi zdá, že čím dál víc je důležitější, nebo možná jste navštěvovanější v létě, dá se to nějak srovnat?
16: Nějak výrazně se to zatím nezměnilo, ta zimní sezóna je pro nás pořád důležitá, ale snažíme se začít více fungovat i v letní sezóně. Je to taková jistota, že hezké počasí je větší jistota než sníh a letní sezóna je u nás delší než ta zimní.
0: Když se teď podíváme na šumavský špičák pohledem turisty, který tam jde na výlet třeba s celou rodinou, vyveze se lanovkou nahoru, rozhlíží se, co všechno umíte a můžete nabídnout?
16: Pokud se jedná o turistu, který chce jít na výlet, tak určitě mu pomůže hned ta lanovka, protože přece jenom Špičák výjít je docela fyzicky náročné, takže vyjede nahoru, podívá se na rozhlednu, může dojít na ledovcová jezera Černé a Čertovo a zároveň může sebou vzít i celou rodinu, děti. Máme tam nové zábavně naučné stezky a nejedná se o pouhý prostý výlet, byť v krásné přírodě, ale je tam i nějaká zábava navíc.
0: To ty děti dneska vyžadují, sám to znám, že když tam není nějaká hra kolem toho, tak těžký děti někam tahat, zvlášť když cíli pak není Nanuk a párek v rohlíku. Co teda nabízíte, aby to ty děti bavilo?
16: Po cestě jsou takové interaktivní tabule a tématem obou stezek, jedna stezka se jmenuje Zajcová stezka, druhá Datlíková, jedna je na Čertovo jezero, druhá na Černé jezero a tematicky jsou zaměřené na místní přírodu, ale není to nuda. Nejsou to nudné tabule, jak jsem říkal, jsou interaktivní a je tam, i se můžou pohybově zapojit a je tam třeba změřit si, jestli doskočím stejně jako zajíc, nebo jestli zajíc skočí víc, jak jsem velký, můžu si zahrát pekseso a přitom je to pořád na téma zdejší přírody a je to docela hezká zábavná osvěta.
0: Ona, i ta sedačková lanovka sama o sobě je vlastně atrakce, je to zajímavé svezení, zvlášť třeba pro děti. Jak je to s těmi úplně nejmenšími dětmi, nebo třeba i s kočárkem, dá se na lanovku?
16: Dá se. Pokud jsou děti menší než 120 cm tělesné výšky, tak je vyžadována dospělá osoba, ty nemohou jezdit sami, ale i ty nejmenší děti z rodiči bez problémů vyjedou. Je tam samozřejmě proškolený personál, lanovka se dá zpomalit, takže opravdu nikdo nemusí mít strach. A co se týká nějakých zavazadel nebo i třeba toho kočárku, tak to vyvážíme taky, to prostě zákazník odevzdá obsluze a ta to dá na tu další sedačku a vyjedou. Takže i na tyhle ty stezky se dá jít s kočárkem, dá se jít s menšími dětmi.
0: S tím kočárkem potom projdu všude, kde potřebuju. Je to, bojím se říct, bezbariérový, ale je to jako cesta náročná nebo nenáročná?
16: Není to asi úplně stejné jako po chodníku ve městě,
0: jasně,
16: to ne, ale jsou to zpevněné cesty a dá se to a docela slušně a lidé to chodí, využívají to.
0: Je zvykem jet nahoru i dolů, nebo je to tak, že lidi nahoru vyjedou a dolů potom jdou pěšky?
16: To je na povaze každého. Je to tak polovina na polovinu. No. Hodně k nám jezdí i seniori třeba, pro které je obtížné jít z kopce dolů a jedou vlastně nahoru jenom kvůli tomu výhledu z rozhledny a ty potom třeba využijí tu cestu dolů. A nebo i ty mladší, protože ta jízda lanovkou jako zážitek je skoro větší zážitek je dolů než nahoru.
0: Abych měl ten výhled.
16: Přesně tak.
0: Druhý život vlastně šumavského špičáku je bike park, který se hodně rozjel a vím, že jste tam měli i nějaký světový závody, že už asi patříte na seznam těch dobrých bike parků v Evropě.
16: Je to tak. My hlavně jsme docela můžeme říct už starý bike park. Letos máme otevřeno 20. sezonu, takže je to takový oslavný rok. A jsme součástí evropského společenství, které se jmenuje Gravity Card. Tak to je pro nás prestižní záležitost. Tam už jsme opravdu hodně dlouho.
0: Když si to představím v zimě, v největší sezóně, většinou se nevyhnu nějaké frontě u vleku. Jak je to přes léto? Bývají tam fronty, anebo prostě přijedu a jedu?
16: Výrazně lepší než v zimě.
0: Jo.
16: Je to až na nějaké výjimky, je to opravdu přijedu a jedu. A celkově to léto je taková obecně klidnější atmosféra, pohodovější, dá se říct asi.
0: Takže to je ta hlavní pozvánka, klid, pohoda, není takový vedro, a ještě se můžou vlastně trošku flákat, protože se vyvezl lanovkou.
16: Přesně tak. Je to celé o té pohodě a o tom příjemně stráveném čase, ať už turistikou nebo cyklistikou.
0: Vám děkuji za návštěvu a držím palce, ať se sezona vydaří. Díky.
16: Děkuji.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na Šumavě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.
17: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.
18: Jsou Vánoce a proto jsme se rozhodli věnovat tento díl sakrální stavbě. A tou stavbou je kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. Tato stavba má zajímavou historii. Se stavbou kostela se tady počítalo už na počátku 20. století, ale soutěž na podobu chrámu vznikla až v roce 1919. Zúčastnili se jí také někteří žáci významného architekta té doby a profesora umělecko-průmyslové školy Slovince Jožeho Plečnika. Nicméně porota rozhodla, že žádný návrh nebude realizován a místo toho se obrátila přímo na Plečnika, aby on vypracoval návrhy tohoto druhého vinohradského chrámu. Plečnik vytvořil několik variant, které se od sebe dost liší. Ta první měla spíš podobu antického chrámu a ta definitivní vznikla potom až v roce 1928 a dominuje jí ta věž s velkým ciferníkem hodin. Návrh potom následovala realizace, se kterou byly různé technické problémy a na Plečníka byl vyvíjen tlak, aby tu stavbu co nejvíc zjednodušil a samozřejmě také zlevnil. Chrám potom byl dokončen v roce 1932 a my si ho teď půjdeme podrobněji prohlédnout. Stojím u fasády chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a vidíme, že ta je velice zajímavá. Kostel má železobetonovou konstrukci, ale průčelí je kryto tmavohnědou keramikou, z níž vystupují bílé kameny, žulové, které vlastně symbolizují hermelínový plášť. To je motiv, který Plečník použil záměrně, protože se jedná o čtvrť, která nesla jméno Královské Vinohrady a těch královských motivů je tady více. Jedním z nich je taky královské jablko, které se nachází na střeše věže kostela. Teď se nacházíme v zázemí kostela v sakristii, kterou architekt Plečník navrhl záměrně co nejprostěji. Je tady jednoduchý dřevěný nábytek a je tady taky krásné lavabo, které zdobí plastika patrona české země svatého Václava. Plečník se inspiroval starokřesťanskou bazilikou. Vytvořil jeden veliký prostor, který není členěn žádnými vnitřními podporami, což je unikátní na to obrovské rozpětí. Má nahoře ten prostor krásný kazetový strop. Velmi zajímavá je také podlaha s takovým etruským motivem kruhů. A na oltářní stěně je potom série plastik sochařů Štěpána Zálešáka a Damiana Pešana. Jsou to patroni české země a samozřejmě Ježíš uprostřed. Velmi zajímavé je taky to kruhové svítidlo. Když se podíváme na ty boční stěny, které jsou z cihel, tak vidíme, že jsou nahoře okna, která mají mozaiky, jež navrhl známý český malíř Karel Svolinský s motivem právě toho srdce Páně. Zajímavostí jsou také reproduktory, které mají podobu takových koulí a které jsou zavěšeny v určité výšce nad kostelními lavicemi a které pomáhají zlepšit akustiku chrámu. Po stranách jsou potom oltáře, které navrhoval Plečníkův žák a asistent architekt Otto Rottmayer. Některé ty vnitřní práce, včetně varhan, potom probíhaly ještě v dalších desetiletích, takže kompletně byl ten kostel dokončen až na Prahu 60. let, kdy byly nad portálem osazeny plastiky sochaře Bedřicha Stefana. Plečník nesmírně obdivoval české korunovační klenoty, považoval je za nádherné, zejména samozřejmě tu gotickou korunu. A tím se taky inspiroval například tady na té oltářní stěně, konkrétně třeba u těch svícnů. Vidíme, že je tady takový motiv drahokamů a polodrahokamů, které nepravidelně vystupují z líce. A to je právě inspirováno těmi korunovačními klenoty. Nacházíme se v kryptě kostela. Říká se, že to je snad nejkrásnější sakrální prostor, který vytvořil architekt Jože Plečník. Je tady valená klenba. Oltářní stěna je kryta kameny, které pocházejí z areálu Pražského hradu. To myslel symbol Brečník jako symbol propojení těch dvou areálů, tedy areál Pražského hradu, kde, jak víme, působil v letech 1920 až 1935 jako hlavní architekt a právě kostela na Vinohradech. Zajímavý byl způsob osvětlení. Tady vidíme takové stropní niky, kterými procházelo denní světlo z kostelní lodi sem dolů do krypty. Jože Plečník je představitelem stylu, kterému říkáme moderní klasicismus, ale celá řada jeho děl byla velmi inspirativní i pro představitele mladší generace avantgardistů. Například právě interiér této kostelní věže je krásnou ukázkou moderní architektury, která je taky propaguje nejnovější konstrukční materiály, jako je železo, beton nebo ocel. Pro Plečníka ale typické, že tyhle ty krásné, v podstatě funkcionalistické prvky skryl, že je neměl chuť předvádět, nýbrž je umístil uvnitř. Zvenku potom je stavba skutečně symbolem moderního klasicismu. Tím se s vámi pro dnešek loučím a přeji hezké svátky.

0: Hezký den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň má dnes jedno z nejdražších předplatných MHD v České republice. Cena měsíčního předplatného činí v současné době 570 korun. Levnější je dokonce i hlavní město Praha se svými 550 korunami. Cena je nižší například také v Pardubicích nebo Českých Budějovicích. Co se týče celoročního předplatného, lidé v Praze za něj zaplatí 3650 korun. V Plzni je tato částka opět vyšší, a to o více než 1000 korun. Celoroční předplatné tu dnes vyjde na 4656 korun.
2: Je pravdou, že předplatné máme jedno z nejdražších v republice. Ne úplně nejdražší, ale jedno z nejdražších. Tuším, že Brno je o pár korun nad námi a výrazně pod naší cenou je Praha, ale to srovnání s Prahou není úplně relevantní, protože prostě Pražská je fenomén díky metru.
1: Postupnému navyšování cen MHD v Plzni došlo během uplynulých 4 let. Před posledními komunálními volbami však hnutí STAN, které je dnes součástí koalice na městě, ve svém volebním programu deklarovalo, že MHD nechce